Dobrý deň, dámy a pánové, vítejte na tomto terapeutickém sezení. Menuji se doktor Ladislav Kolor. A rád bych vám představil své techniky velmi závažné světové choroby zvané barvoslepost. Jste zde, jakož nedovedete správně rozpoznávat barvy. Nestejte se za to, zdravotní problémy může mít občas každý. Takže nebudeme to déle zhlžovat, dámy a pánové, jdeme na to! Tak

0: bychom říkat si hnědoši, růžoši, žlutoši, člověčoši. Jaký pocit by asi měl on šoči, kdyby viděla, jak se to tu řeší. Kam zařadit se, když nevím sám, jestli jsem bílej nebo černý chuligán. A co vy máte v pořádku zrak? Sami si odpověste, jestli je to tak.
1: Dámy a pánové, to bylo pro dnešek vše. Zítra si prosím vás vemte cvičky. Naschledanou.